0: Když nám šeptal, že jsem se hned vyjel a zvaný...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.